minomety reflektorů střílí. Jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 50

klečet, klečet, opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě brečel a světu dával kvin. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

hrozí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

opravdu veselo, je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevo vůbec má.

na zápěstí, zda mi to ještě kliče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě kliče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě kliče, jestli mám

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

0: zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodit, myslím, asi se nudit, tak co s tím?

dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě rád.

komety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče, na čísle 50.

Má malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pání, a já jsem tady, a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky, na hrachu klečel.

dráhou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach.

smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblí Don Quixote, sedlá svou Rozinantu, aby

růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevo vůbec má.

až o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvlíknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už jsem mi mluvil.

na zápěstí, zda mi to ještě kliče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě kliče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě kliče, jestli mám ještě štěstí.

se proč někdo má bohatý stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato je dražší než sůl a k čemu vlastně je ostnatej drát. Ptám se, proč jeden

dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo. Mám

reflektorů střílí se malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě

Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí.

smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou rozinanou.

mauzoleum. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevo vůbec máchl.

říkáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvlíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce.

na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče,

0: Hvězdy jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě rád.

komety reflektorů střílí. Jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56 109

Má malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě

Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

hrozí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou rozinantu, aby

frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevo vůbec

až o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svlíknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce.

to ještě klíče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí. Zda mi to ještě klíče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí. Zda mi to ještě klíče, jestli mám ještě štěstí.

0: zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co

0: hvězdy jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodí, myslím, asi se nudím, tak co s tím? Jenom tak chodí, myslím, asi se nudím, tak co s tím? Někdy sám nevím, má smysl to, co dělám, dělá si z toho někdo něco, je

dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě rád.